0: najbližší svet.
1: Ústa mala z medu, hujejeje, nerobila vedu, hujejeje, z nezrelého bosku, z bosku pri kiosku, hujejeje, pre tú devu Evu, hujejeje.

stál som za slňou tam pod jabloňou, mám to rád. Zátiši stromov mám som tam možno dlhšie stáť, tam na zástavke autobusu hádame, chcela aspoň pusu, mám čas.